Boliňa holovka, taj medži plečima, treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že bez navličiti, len choču takoho,